0: priatelia na dva dní zapora.
1: Za zlorábo deklice jmenované Jenny?
0: Na dvě lety pogojno.
1: Za pitě prepovědaných písmí?
0: Na 10 let ječe.
1: Za to, kar ti je zmankalo denarja, kar je najhujši zločin na zemeljski obli?
0: Na smrt z obešenjem.